déiste mar le Claude Fontaine an sin leis an árán a letí mu léimií ón albumm La Mer. An nuis ceol ó Siska.